čistý vodě, keci v kleci, já tu knihu čet. Zaměří tě, pak tě složí anonymní vrah, co si plete obraz boží.

0: kresbě v novinách.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Malše, Úpa, Ohředie, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínova, Moravice, Horná, Hnilec, Berounka, Mželatorice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará.

Gerlachovka, já tu zemi znám, já rád tu zemi mám. Dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Kdo ví, proč se vracím

jde na chvíle, na dny, kdy něco chcete, já nemám, komu bych věnoval vzácný čas.

zabývat v duchu tím, co asi děláte, kudy se procházíte, já smutný.

0: je krátce po třetí.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

ucho, tak hrdlo jsem spláchl, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

a budem dál žít u lidě svý. Náš život

strach a trochu faleš.

není hra pouhá. A tak stojí nám.

Kockému, pod úřím prodírám se k vrcholku svému, aby mi výhled zakryl zas vrchol nový. Co pak se tohle dělo i Vysockému, i Mozartovi? Kameny, o které cestou jsem zakop, nesu si sebou, abych nezakop už znovu. Je mi pod nimi jak živému rohu, pohřbený zaživa se suchými slovy. Co pak se tohle dělo i Lautremontovi? Jak se osvobodit od trýzně a žalu, výkupným kouzelných prstenů písní, nalezených v duši v nejhlubší tísni, když ty nenapsané taví se hned na okovi.

stane, že jsme tvé děti, i kdyby ta pravda nade vším se skvěla. Nevím, zda i já vždycky a zcela, ale u nás ve městě přežije spíš, kdo neví, než ten, kdo ví. Co pak se to

mém věku už ti všichni byli mrtví, sežehlý talentem, co tě drží, co tě skolí. V mém věku věděli už dobře, jak to bolí, nemoci brečet, smát se znova, nemoci přidat, kdo

Moře o skálu si pleská, jako když moje stará obehraná deska.

na půl a rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu, ticho visící u stropu do hrnku

pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky, jdou vlci dolů úbočím, pohledy z očí do očí a nebude už hezky.

Podáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku. A rudé plody jeřabin, když podnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji.

Až zlezaví nože, dozní výstřely děl. Klesne ke dnu ten škuner, co v boji

lednové ráno bude šest na oknech začaly mrazy kvést. Možná mám strach a zápal plic, kodě se tá.

Tváří, že si nějak chovám laptop na klid.

a vítr ticho v drátech protíná. Stojíme sami před zastávkovou značkou. Za týdnu pár

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pokoří, s kytarou v ruce si šla.

kámen z prachu nebo smích. Hár kopanců, když vylidní se refíš, já zvrapím.

na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku rum, do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve Škodovce tisícovce jezdím denně.

rád. Ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu. Za mnou hledí její smutná oč,

přijel jsem slepici cestou do Hradce, přijel jsem vrabce a takhle se vám blížím k Brnu a pak jsme asi týden jedli srnu. Už budu Michalovce,

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

Tak zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky

na lovi, v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovi, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, Praha v renesanci.

si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Anik

verbují se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita. Verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

0: netočil, stromy by tu nebyly.
1: Kdyby tu nebyl pyl, nebylo by řek bez mraků.
0: A měst bez lidí.
1: A lidí bez bijáků.

Afriky. Vím, že jsi svůdná zblízka i z dálky, jsi ale už jenom kopie z té, kterou zbyla.

je to dávno a ty má milá, sama se v sobě ztratila. To je ten čas, ta bývalá byla bys, kdybys tak rychle nežila.

snad že jsem v sebe věřil přes příliš. Snad že jsem doufal, že tě zlomí infantilní rok.

se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojíš,

někdy vám láska jen tak beze stopy zmizí. S otázkou máš mě rád, máš mě ještě rád. Člověk si připadá, že už je někde cizí. Má ještě smysl rvát se, nebo už to vzdát. Dostanu kopačky a já si pořád říkám, co jsem si nadrobil, že to si taky sním. Ale ta láska přece nezmizela nikam. I po mý kremaci snad zbyde popel nebo dým.

nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem roztál a teď čekám, co ty, jestli chceš sublimovat.

kam vlastně láska zmizí, když už není ve mně, anebo v tobě, to je vlastně celkem fuk. Jestli jí schlamstnul vesmír, nebe nebo země, má jí teď jiná holka nebo jiný kluk. Možná je lásky pořád stejně jako kdysi, jenom těch lidí je teď na ní čím dál víc. Tak to bych radši nebyl ani tam, kde ty jsi. Možná se odstěhuješ.

samoty, nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem roztál a teď čekám, co ty.

tu stojí za zlámanej pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

žena. Co už má život svůj, jsem tvoje máma, ty moje dcera.

ti křídla a říct: jsem tvoje máma, ty moje dcera, tak leti.

vlastní krví slunce kreslí, na skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se

poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase krout

Na stole lístek popsaný smíchem, nikoho neznám, jen kreskou písmu. Má kůži do hněda už v půlce prázdněn, byla prej na sebe zbytečně přísná. Přijedu za tebou ke konci týdne, pak je tam škrtáno a

jedným důmku na zárubku měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jała. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, če paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka mušel kolíbat. Robil všec

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprášit, a pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Před okny sloup, znamení moru.

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Vánem z Mejdanu, divoký ticho Šiškova. Večer už možná nevstanu, spiju se ve snu od znova. Ke konci noci zulíbám, zas tvoje rety švatlavý,

35 má v troubě klouby, revma se s artrózou v kloubech snoubí. Prakticky bez vzdělání, už má daleko klani a na účtě je houby.

zmotněje. A nikde ani smítko naděje. Ve skříně jsem ti vzal zlatý pektorál a kráčím tmavou chodbou bez zlosti.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy,

0: je pár minut po 9. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: mě počítám v oken 60 a nikde závory či přejezd nechráněný. Je starý noční hlídač se svou kujarou, se mnou se chechtali i krávy ustájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

poručík, pořadový krok. Záhojné účasti vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou vzad, krok sum krok,

Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled tak pálí. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklon

Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových valů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

Že porcelán není organická látka, je na tebe kotě neutronka krátka. Máš totiž srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to

Země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor, Francouz, kovadlina, Marseille za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, jeden Berlin, druhý Berlin, husí kůže po těle.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev.

nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce. A

posledních letech vždycky usnul v křesle, když přišel večer pozdě z procházky. Nikdy jí neprozradil, proč se tváří sklesle. Zůstaly po něm jenom otázky. Není to žádný

svobodní, najdem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Mám divný pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych, já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, v místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad teď

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Můj děda byl toulavej pták, toulal se světem, no a tak ho jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho

Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

štopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, byle sven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby? No

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

Odbíjí klekání ve stráních ovečky, do tmy se tiše vpíjí. Číšníci zhání židle a stolečky pod střížky pizzerii.

lázeňské uličky, lázeňské úlety, pohádky pro dospělé. Dvě ztracené kuličky,

za to, že odlítne. Amor chce spropitné, furt čeká, tak drobný mu nech. Číšníci zahání židle a stolečky,

Pí se v temnotách, já napjatý a stišený, čekám, až se zbudí bach. Průvan lechtá v píšťalách, netupírům břicha, a pod lavicí u varhan Sebastián kýchá. Samota je tíživá, přisednou si příteli, vlídnou rukou stírá prach, my o sobě jsme věděli. Dvě duše se potkaly, zbytečná jsou slova.

cizí náruč nehřeje a doma dveře zavřený, svědomí jak pomeje, kalný pivo bez pěny. Ještě slýchám příkrý hlas, jdi si za tou druhou. Já složil hlavu na kůru a popíjel se fugou.

Bárky vezou kávu, sýr a zástavu. Z nevyhraných

kupředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlý, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed.

tak něco uprostřed. Vrchnosti pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed.

zem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět, zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabí, ne silní, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde terno, moc dobře tušíme, že nebude to hned, když nejsi postižený gej jak tomu Černok, ne moudří, ne hloupí, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdí, ne smutní, tak něco uprostřed.

co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postižení dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem střílí. My nemůžem, jak tíhnem k životu, jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

probudí vás ze sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý. A vrací se, když jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic. Co nemají fištron, málo mu si svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí.

0: popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví. A na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.
1: Je krátce po 13. hodině.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

držet tohleto neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlap.

dlaň. Však jedním slůvkem kouzelným se změnil v strašnou saň. Čtil oheň a síru, hlad

Potkal jsem září na rybách, už zamyká vůně léta. V parku z javorů listí smetá a smutně zívá na rozhledná.

Ráno do mlhy den se choulí a slunce vstává o polednách.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Je to 10 let, dneska přesně na den. Byl jsi dobrý kluk a my dva slušnej tandem. Měl jsi rád kafe,

je to 10 let. Ten chlap měl cizí přízvuk a hustý obočí a šikmo přes něj jizvu. Mně blblo topení a ty si řek, já

Kolik nás zůstalo, kolik nás ještě stojí, za svojí královnou snad ještě nejsem sám. Kdo ještě nastaví si zmenou kůži svoje,

a ostré zbraně. Veliký buben poprvé zaduněl, vzduchem se nesou výkřiky odhodlané.

hav. A ty už taky vstávej z boudy děravý, jdeme pod splav, tak plav. Vymáchat si frňák špinavý, já nevím, co to je s tou mládeží, že nemá svědomí. Chlupiska si na ježí, ta není jako my. Pod Waterloo, oho, když psiskoza vzpomíná, slza uteče. Pryč je ten čas, kdy nás polnice hlas volal do seče. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. A nikomu se nelámali nohy z únavy, ani když nás hnali z pusu luku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Byly i doby takové, tak jako u Verdunu v palbě bubnové. Poznali jsme hrůzu strašné povahy, když nás hnali z bůzu luku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Přestože prohráli jsme, co se dalo, dodnes máme chuť za mocnáře, za fírery nastavit svou hruď. Za nimi jít věrně, hrdě a tvrdě na mého chvějně. A ty tu ležíš, vylez, nechtěj, abych tě v zubech vynes. Ty schnilý fracku, jeden

krucifix, zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

dneska nepůjeme ani na měsíc. Kolumbus nevypravil karavany na moře touhy. Dávno jsme zapomněli.

šance mrknout do ABčka, jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti přítomnosti.

zahrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevědomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů, rozpraskaný ruc

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň

0: na naše pláče.
1: Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvy, se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost. Všechno je připraveno k velikému bubnování,

Na ránek blout už zapálil stráně, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Hryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství, svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvi se zaleskne slídou.

je to hned v přízemí naproti výtahu. Vezmi si pletení a něco, co ti bude slušet. Dostaneš visačku číslo a složíš přísahu. V patrech nad námi spí moje noční můry, černý svědomí hned vedle tajných neřestí. Hříchy od dětství až do prosektury, životní kréda většinou zbytečný,

jsi jako zlatá konfeta, krása letící vzduchem, kde hledat slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem. Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Lásko, už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mě to bolí. Tak už neplač, moje milá, jsi můj anděl, co přiletí hned. V nočním světle býváš bledá a tvé slzy jsou jako protijed.

prosím, zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři.

Málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má být jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlapaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

jmění, ani za celé jmění. Marie učí čerstvě na základní škole a její úsměv je pohlazení.

přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zavrát.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

a první zakopnutí o ten pražec navíc, jak se zapovídal. A první hlasy ptáků v komínech skál, lavičky na nádraží, kde pohledy si psal, v závratě z viaduktů, kde mě

zatulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usi.

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Iván.

0: přišlo jednou, když byl mráz, na rtěch úsměv, tichý hlas, znavené usedlo na můj klín. Trochu těžké, mlčím dál, trochu blázen, trochu král.
1: Jsem tvé štěstí,
0: řekl, a já jsem to bral.

Bazilejské před Šantánem modrý svět. Je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám. Jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ní námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech sochám všech svatých na mostech.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám. Ostatně jako vždy.

Slováci, Vídníci, pijáci ze San Rochelle, za pouhý frank by vám i příběh vyprávěli, o slepým básníkovi a krásné dívce Michelle. Ani Mike Graham ho nedohraje celý. V krčmě na San Rochelle bývali často hosty, slepej básník z hnusenej společností, s kytarou v ruce a vlasy na remena, a tichá krásná Michelle zdála se být němá. A básník říkal, že prej má lidi rád, vyprávěl tam Marxe a víru v

měl jenom kytaru a v prázdných kapsách hlad. A ke klášterům chodil polívku vyžebrat. Pak se zas vrátil ke svojí dívce Michel, do zakouřený krčmy

najednou odešel, zmizel jak rosa v trávě. A já ho potkal pak v Hamburku na hřbitově. Pohřbil tam svojí Michel, nad jejím hrobem stál. A v prázdných očích měl slzy a naposledy hrál.

0: dopoledne půlnoc liják potu, na rozpálenej zádech plotu, jsem nehybný jako ostří hrotu, který ztratili svůj směr.
1: Pálím jak suchej led, taju jak ten.

Přejem dobrý vítr lahvým trosečníků, ať nesou proudy zprávu smotanou. Břeh, ať nemá skály a slova prosebníků, do rukou správný lidi dostanou. Přejem klidný nebe s tělovavým ptákům,

0: že šel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráščitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, když

0: celý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

projde, řekněte mi, co tu všecko projde, co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde, co se ještě stane, řekněte mi, co se ještě stane, řekněte mi, pane, co se ještě stane, dojde, co tu všecko projde, co se ještě stane, řekněte mi, co se ještě stane, řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

ještě půjde? Řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? A co s námi bude?

0: loďky, bodky samochodky donesly by těž tam, kam srdce táhne.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Fol.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jako rejno pluješ vodou, z živé mrtvou uděláš. Stokrát už jsem byla v

0: Co malý zbavil, co ti z očí kouká, když máš něco říct? Co malý hlakom, co ti z očí kouká, když máš něco dát?
1: Sto malých puberťáků nosí, že jsem i masaku a já se musím smát, když se máš zachovat jako chlapce, jak

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když Bůh je zná a vidíš, že může přání vyplnit, tak ty můžeš pomoct jiným, třeba jenom

navždycky má. Můžeš vyrůst výš než stromy,

na obloze visí. Slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme vole nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera a jdem se zas ven potácet. Říkám si, to je nádhera, už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalíp. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá,

0: už je zase jaro v ulicích.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysli.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákaj tu žáby.

nejsem pesimista, tak mám klapky na uších. Říkám si, jen klidně hochu, nikdo ve tvých šlepějích. Bojím se však jenom trochu, ze zvyku z těch nocí zlých jsem bílý. Jako křída láva v závějích, síla, co proměnila čistou vodu v čistý líh. Hádám se nečekaně, hlavu mám ve dlaních, sám se sebou beze zbraně, válčím stejně jako dřív. Velký boje, marný vzdechy, někdo vzal mi ten můj klid. Podemílám vlastní břehy, 3, 2, 1, dynamit. Odpočítá pod mě šile, budík nad mou postelí, bez dechu a bez kočení.

Nabírám si oranž do lžic, zapráším dech, vyletí brilantovou zeleň, polknu oči, změknu párou z konvic, zaslunění nechty zlomím, za vlasem vlas, lasem zkosím, kůži přeschou, smotám boták, věřím-li pak, voním solím.

Každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem

do prasa, mě to žaludku lese jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší, dříve jsem tomu měl lítar od kotníku.

jednu neděli polní zabalili, poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestě železní.

se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

můj pane. Byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

písmena, to víc celodinový má 20 druhů. Všechno je čerstvý, dáme to pečen, tady to prodáváme.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

marně po vzduchu lapáme. Jsme bezejmený potůčky, do velkých řek se vléváme a hledáme, co nemáme. Jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu, jsme jako mince v oběhu. Vždycky to za to bude stát.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: Ne vetešníkem.
1: Na, na, na. Ne starožitníkem. Na, na, na.
0: Ne vetešníkem.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají?

0: Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjivé živobytí. Pak vyjdeš do parku a celou noc se touláš noční opavou a opájíš se představou, jaké to bude v ráji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukonče ten nástup, dveře se zavírají.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

kdysi mě někdo vzal a nalepil na mě známku neurčité ceny. Potom mě odeslal a já marně hledám schránku, kam bych byl určený. A každý jsme jenom balík určený k

0: tvíčkou do nich píchla. Nic nestalo se však.
1: Větvičkou do nich píchla, nic nestalo se však.
0: Chudák holka si vzdychla.
2: Ach jo.

a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní, neb všechny ohně prý tu zhasnou uplovou. Neb všechny ohně prý tu zhasnou.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek,

voda začala chutnat stejně mdla. Vepřo, knedlo, zelo, pstruzy na másle. Už ani nerozeznám nudle s mákem por masa. A ovoce od zeleniny, do frasa mě to žaludku leze jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem tomu měl lítar od kotníku po uši.

jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

se dívej, cestou dolů ještě chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

sluncem doběla, už si shořela.

Už za tři čtvrtě století, lásko, budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

jak se ti spí. Má lásko, jak se ti tančí oblací. Kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství, jak se ti spí.

klikatý, stále se ptám, proč nejde to vrátit do stejné řeky, dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí, a já tu trochu bloudím, v tom našem čase, co žene nás dál, stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptá, jak se ti spíš,

a tak se ptám, jak se ti spí. Možná se vrátíš,

leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo, každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD nejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo.

prodrat se. Prodrat se ze tmy.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Nejsem prech, co na knihy sedá, nejsem vlk, co ovečku hledá, jsem tváří je věst, nejsem loď,

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Vždyť bez touhy duše

milovat nestačí. Já našel jsem se v nich jako ty v mé náruči.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být

chladná jsou dubnová rána. Ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce odčin zál. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

Atlantida a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out.

Novosti z novin v koši vyletí. Cítím svoji touhu tvůj.

Nehoda na R10 na 11. kilometru se srazila, tři auta na místě zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčku Brod, tam to všem stojí a klouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

0: Krátce po půlnoci.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ta hrůza, než se naučíte pár slovíček a na tož stran. A u nich každé malé dítě musí být rovnou

Tou kobylu jsem hnal na západ země legend a snů. Tou dobou bylo sucho, tak hrdlo jsem spláchl, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

hodili mě přes palubu. Za věrnost netrestají, u těžkého stolu z dubu pak sami sobě tleskají. Nikdo pravdu nechce slyšet, ta slova pro ně obtížný jsou hmyz. Spřádali falešné nitě v temné

hodili mě přes palubu. Já však ještě

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

v srdci už to zebe. To bolí, duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle jako z trestu. To bolí, duše volá, že má těsnou vestu,

plaví se tam koně, tam darovala si nám, co schystal pro mě, čistou vodu v řece, teď kalí

přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originále nosorožce, koupil jsem ho v hospodě, za tvaru mi a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polovodky, ale jinak pohodě, vznikly menší potíže, při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže, už nám to šlo lehce, vznikly větší potíže, když bože nám neklíže, když bože nám neklíže, řvala, že ho nechce, marně jsem se snažil božce vnutit toho, růstokožce, originále, nosorožce, co nevidíš v obchodech, řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouhla nám před nosorohem, tak už sedím na schodech, co nevidím, souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, duším značky grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak už sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem.

leštěný holinky z tušky, pás vyšívaný. V ruce sklenku, když vyschne jim, připijou

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

všechno, co je k jídlu, a na poli tě vzali Amundsen a Píry. Je dávno po sezóně, dík voňavkám a mídlu,

otoč list a odleť, už o tobě nechci číst. Cestou zastřel cizí koně a seber všechno, co je k jídlu.

kolech řála si. A já se navíc přikryl tvými vlasy. Dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy. Promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám. Znáš už všechny moje pohromy.

cestou směrem od Vilémovic, kde lišky dají dobrou noc a stěny z Kotovic. Tam kroky vržou v podkroví, i baskervilskej pes by se tam bál. Jedno místo znám, dnes o něm ví už celý svět, když mlhy padnou kránu na dno skoro nevidět. A stíny se

další 200 let, nebo víc, no těžko říct, kde hledat odpověď. Jen jedno máme jistý, kdo mohl by vědět víc, už dávno spí. Závist, která možná mohla napsat tenhle děj, nevím nic, co můžu říct, já nejsem čaroděj. Jen občas cítím v kostech strach a stíny hodně.

Život pochopit, jak nejlíp najít řešení a šanci uchopit. Jednou proždy stopnout film, kde hlavní roli má nevlastní syn. Nehrabat se svědomím a léčku vymyslet. Nikdo se nic nedoví, proč hledat odpověď.

kráčíte vy raní chodci, snad ne všichni do práce. Od kdy mám ten divný pocit, že vše se musí vyplácet? Od kdy mám to divné zdání, že všichni vědí, co a jak?